0: konečně naplnilo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Pamätáte si film Návrat do budúcnosti? Ako stroj času slúžilo auto značky DeLorean. Na celom svete sa vyrobilo len necelých 9000 kusov. Krátka história automobilky sa skončila pred viac ako 40 rokmi. Na zraze automobilov tejto značky na Pražskom Smíchove ale nahrával redaktor Martin Karlík.
1: Vedle DeLoreanu, který vypadá jako rekvizita z filmu Návrat do budoucnosti, se tvoří malá fronta na možnost vyfotit se s doktorem Emmettem Brownem, tedy šíleným vynálezcem, který z tohoto auta udělal stroj času.
2: Tady akorát blbnu pro kamaráda, ať má radost.
3: Chtěl jsem ho potěšit, jo. Když už se tady snaží 3 roky o to,
4: aby se tady dostalo do podvědomí to, že tady jsou prostě lidé, kteří fandí tomu filmu.
1: Takže jste tady takhle celý den?
4: To ne, to, v tom je horko, v tom nejde být dlouho. Jo, to je protichemický oblek, kterým je fakt horko jak hrom.
1: Jste tady takhle poprvý nebo každý ten ročník?
4: Každý ročník.
1: Přichádí tu se?
4: Ne. V tomhle poprvý. To jsme tak z Hecu víceméně udělali, jo. Takže.
1: Majitelem DeLoreanu v podobě jako z filmu Návrat do budoucnosti a zároveň také pořadatelem srazu aut této značky je Václav Načeracký.
5: Byl to můj asi celoživotní sen, takový už od dětství, když jsem viděl Návrat do budoucnosti. Samozřejmě nikdy jsem si v té době nepředstavoval, že bych někdy to auto mohl mít a pak nějak postupem času jsem se k tomu prostě dostal, začal jsem ho schánět aktivněji, že už bych se ho mohl pořídit. Nejdřív jsem se asi 2x spálil a pak to nakonec vyšlo v Holandsku.
1: No a co člověka vede k tomu, že to auto takhle předělá? To je prostě láska k tomu filmu.
5: Láska k tomu filmu, přesně tak. Je hodně majitelů, kteří to mají lásku k tomu autu jako takovému, to já mám samozřejmě taky, ale u mě primárně rozhodovalo to, že to je z Návratu do budoucnosti, tak proto se chci co nejvíc přiblížit právě ty replice a vypadá to, že ještě letos by mohla být dostavena i z exteriéru.
1: A to jezdí, ne?
5: Teď zrovna nejezdí, protože má vyndaný motor, děláme tam nějaký upgrade a byl tam problém s chlazením a s blokem, ale nicméně jezdí většinou za tu sezonu stihnu třeba 12 různých akcí srazů a najedu tak, nevím, třeba 2500 kilometrů.
1: Předpokládám, že to asi je hodně obdivovaný exponát, díky tomu, jak vypadá.
5: Jo, docela jo. Většinou je to takový to, když přijedu na benzínku, myslím si, že za 3 minuty budu pryč a jsem tam 30 minut, 3/4 hodiny, protože vždycky někdo přijde se zeptat, vyfotit a jsou úplně nadšený, protože samozřejmě to třeba nikdy v životě neviděli a když jim ještě do toho řeknu, ať si sednou klidně dovnitř a vyfotí se, tak jsou úplně nadšený z toho a samozřejmě proto to dělám, protože jsem rád, že to nedělá radost jenom mě, ale i ostatním.
1: Tak ono celkově DeLoreanu jezdí dost málo a jo, asi jo. Zná hodně lidí film.
5: Docela jo, a docela je jakoby s podivem, že hodně i jako malých dětí, což je zase zásluha těch tatínků, kteří na tom vyrůstali, tak tomu vedou trošku i svoje děti.
1: V České republice je v současné době asi 15 DeLoreanů. Jejich sraz je tak velmi komorní. Letos přijeli jen 3.
6: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině. Blesková zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách. Mimoriadne opatrenie teraz na R1 pred Čintavou smerom z Nitry. Po ceste tam pobehuje pes. Informáciu zopakujem, na psa na diaľnici pozor na R1 pred Čintavou smerom z Nitry. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
6: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.